0: 钱。啊，你觉得这个人多？怎么就来？满天银彩的灯。
1: Yes, I do not.
0: My name is Manilo.
1: Yes,
0: sir. Like from Spanish to Europe.
1: Oh, no, sir, no. It's good to see you today.
0: I'm going to go take a morning call.
1: Oh, no, sir. Who's it going to be? Tina.
0: Ma, I'm going to check it out.
1: And what is it going to be?
0: Sigue la animación contra tu vida, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí